0: Je to tam bezpečný?
1: Chodějí tam pouliční holky a různá dobrá společnost.
2: No, paní, ale
3: ten vermut, to je vodička. Pošlete nám lahev čerta. Ten pán to všecko platí.